0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rohu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej.
1: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio.

0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si...
6: Rádio Hej. To je fajné.

I'm wanting.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Samozřejmě dnes další datum 23. na kalendáři. My frčíme s ranním veterem, s ranním proudem, který vám přináší stavební holding Enteria Pardubice.

0: Dámy a pánové, úžasná muzika od Jet Rotal. 7:15, ano, 7:15, přesně tak. A jdeme na počasí. Lenka, aktuálně obloha.
1: Dnes bude polojasno a nejvyšší denní teploty budou 13 až 18 stupňů Celsia. Na horách v tisíci metrech kolem 9 a foukat bude většinou slabý vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

dámy a pánové, krásně jsme se dostali po půl sedmice, ano, 8 minuta po půl sedmé, hezké ráno vám všem, ranní éter, ranní proud, frekvence. Celoplošné frekvence rádia, hej, vám jsou k dispozici a vy už frčíte s námi krátce po celé po šesté. Tam jsme nastartovali, dnes nás čeká také poměrně dost hostů, kteří dorazí.

Rozhodně poznáváte společně s námi Green Day. 50 je tady za okamžik, tedy po 6. raní. Blink 182, to už frčíme právě teď. No a kdože dorazí, tak jako první na startu je samozřejmě náš skvělý Honza Riedl. Potom ale pražská parta do Fialky. Nebude chybět dnes ani ředitel Východočeského divadla Pardubice Petr Dohnal.

neskutečné, je to tak, je tady sedmička, 7 hodina raní, my, nebo nám to tady připadá, jako když jsme si dali čaj dneska, no já vím, Karle, čaj jsme si dneska dali před malou chvílí a už je 7.

0: Rádio Hej.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hej Rádio.
0: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.
3: Jinak s vámi dnes frčíme s naší ranní směnou, ranním proudem až do 10.00. Je to tak, jo, je to tak, Karel Klíve. Dneska Karel přišel o 6:30, což je další rekord.

slábnutý Megadeth, skoro ve čtvrt na 8. Máme tady jednoho takového skalního fandu, jmenuje se Tomáš ze svatého Martina, no má strašnou kliku, jak to říká kolega Kája, jo. Má strašnou kliku, že je z toho krásného jména toho města svatý Martin. A ten nám píše stále, že chce nechat zahrát, skoro každý den píše, pro svoji přítelkyni Péťulku, vůbec je manželka, nevím. Ale zase na druhou stranu, ukažte mě chlapa, který nechává každý ráno hrát svý přítelkyni nebo manželce, než odchází do práce, jo. To jako, nevím, no, dobrý.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude polojasno a nejvyšší denní teploty budou 13 až 18 stupňů Celsia. Na horách v tisíci metrech kolem 9 a foukat bude většinou slabý vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Tak my jsme to samozřejmě, Lenče, trošku usnadili, dali jsme tam jingle, aby ten přechod nebyl tak tvrdý, surový. Jinak Karel tady říká ještě k tomu Tomášovi, jak on má rád strašně tu svoji paní, jeho přítelky nebo manželku, že ji nechává každý den zahrát. Tak Karel říká, to já svý starý řeknu, nezapomeň zavřít. A to je všechno.
3: There's a sound

Steel Aparta, Accept. My si naše čekání v éteru samozřejmě vyplníme čekání na Honzu, jo, myslím. Vyplníme další parádní muzikou Big Jack ACDC.

0: Muzika za námi a další informace před námi. Honzo, krásné ráno, slyšíme se.
1: Krásné dobré ráno, tohle je signál 5, jak ho máme rádi.
0: Výborně, no tak to je bezvadný, tak uvidíme, jak nám to teda frčí na plošně, co se týká silnic, dálnic, pojďme se na to podívat, jak to vypadá.
1: Jakkoliv je dneska ráno poměrně hodně zima, tak ale nebyly nějak příliš mlhy, což se odrazilo na nehodách, to znamená téměř nula nehoda je na nějakým 310. D1, ale tam myslím si, že je nákladňák mimo vozovku, takže nebo tam je osobák, ano. A někdy na 35 máme nákladňák mimo vozovku, ale nejsou tam kolony. Jediná taková výrazná, jo, trošku jako kolem Brna, to je 10-15 minut, jako tam žádná tragédie snad není, doufám teda, pokud jde o zdržení, ale velmi nepříjemná situace na dojezdu D5 na pražský okruh. To je od Berouna, od Loděnice. Na úrovni Rudný začíná zhruba 6-kilometrová kolona, nebo dokonce 7-kilometrová, to je pěkná otrava, je to tam na nějakých 25 minut. Otevřeně říkám, je to jenom provozem a je to pravděpodobně částečně, ale ne hlavně naším drobným omezením, který je přímo už na tom mostě nad křížením D5 s pražským okruhem. My tam teďka, už jsme si to ťukli posledně, my tam děláme teďka technickou přípravu na to, abychom příští rok se vrhli na to rozšíření nebo úplně přestavbu jednak tady tý mimoúrovňový křižovatky a jednak zároveň příští rok začneme i rozšiřovat pražský okruh na 6 jízdních pruhů a to samozřejmě je strašně potřeba upravit i právě tady to napojení D5 na pražský okruh, protože prostě ten jeden pruh, to je prostě blbě, protože v okamžiku, kdy je tam souvislá šňůra kamionů, tak do toho jednoho pruhu mezi ty kamiony, když se mají sedět ty osobáky, ucpou ten levej, kudy přijíždějí, ucpou zároveň vlastně ten průběžný směr dál na tu druhou stranu, na směr třeba na letiště nebo do Prahy, do centra. Takže tam je to opravdu blbý úzký, takže to musíme upravit zároveň s tím rozšířením. Proto to tam je, ale říkám, že právě to omezení, které je tam teďka pro tu technickou přípravu, tak je opravdu, myslím si, že opravdu minoritním, relativně malicherným důvodem právě pro to zdržení. Dneska to zdržení D5 před pražským okruhem není ani kolona, ani nějaký to dopravní omezení, které je tam opravdu minimální. Je to provoz. Prostě je tam strašná hromada aut. A právě proto je tam třeba podstatně kapacitnější mimo úrovňový křížení. Teď jsem to řekl celý 4x dokola.
0: Krásný.
1: Omlouvám se, ale je to jasný, že opravdu tady to je technická priorita ředitelství silnic a dálnic velmi, velmi vysoko na našem top žebříčku.
0: A je to správně, Honzo, že jste to takhle zmínil, protože teďka už si bude celá Česká republika pamatovat, že D5 je dneska inkriminovaným místem pro Českou republiku a budeme tam s tím počítat a budeme tam jezdit opatrně. Takže proto tady jsme takhle v ranním čase, aby jsme vlastně navodili atmosféru, než ještě třeba ta většina zhruba 50%, 60% třeba vyjede, i když už dneska nebo každé ráno víceméně těch autáků je mraky, protože se jezdí do práce a tak dále a ty dálnice jsou skutečně hodně už vytížený. Ale dneska D5 konkrétně, kterou jste zmínila. Já se jenom zeptám, Honzo, samozřejmě už jsme prošli toho mraky i dnes v briefingu, jak se říká, našem s ředitelstvím silnice dálnic, ale máme ještě něco, máme nějaký úsek, máme nějaký
1: máme
0: region.
1: Máme nějaký pár informací velice důležitých. Zase na vás vypustím výzvu, koukejte před volanty, protože opravdu fakt jako opatrně. Předejšek jsme měli plný docela ošklivý nehod, docela mě to nebavilo. U těch vážných nehod, tam, kde dojde k zablokování v dálnice nebo ke ztrátě lidského života, tak píšu info panu generálnímu řediteli, panu ministru dopravy, jenom tak, aby byli v obraze, co se kde děje, protože ne vždycky se k ním ta informace dostane rychle, i když ten kanál je nastavený. Včera třeba byla opravdu ošklivá nehoda na křížení D8 a silnice 16, to je tam mezi Mělníkem a Slaným, že jako na exit 18, tam byla rána ošklivá. Kousek tam odsaď už třetí den dneska řešíme ošklivou vážnou nehodu, ta je 3 dny zpátky, cisterny tam z toho vyteklo nějakých 20 kubíků nafty a my tam máme teďka opravdu těžkou techniku, protože tam ta kontaminace byla mohutná, tam opravdu odvážíme nákladňáky ty kontaminované zeminy po desítkách, protože to je samozřejmě zemědělská oblast, tam nesmí zůstat ani kapka nějakýho fujtajblu v hlíně, přece to nebudeme jíst. Potom opravdu vím, že byly nějaké nehody, dokonce ještě v noci mi hlásili z Národního dopravního informačního centra nějakého sražených chodce u Vsetína, prostě fakt opravdu, a nebyly to mlhy, jo, opravdu, nevím, jako nejsem vyšetřující soudce tady na těch silnicích, ale přece jenom nějakou zkušenost mám, to, co pro sebe můžeme udělat a pro ty ostatní, je opravdu věnovat maximální pozornost tomu řízení, to je jedna věc, a teď přestanu strašit a naopak všechno zabalím do té šťastné sendvičové metody, protože nenechám si ujít tuhle příležitost tady toho báječního rádia a toho vynikajícího posluchačského auditoria, abych vás všechny nepozval, ale opravdu radikálně a imperativně, tvrdě, nekompromisně vyzval tuhle sobotu od 10 hodin, den otevřený dálnice na úseku D35 hned od Hradce směrem na Hořice, takže to vás moc pěkně poprosím, tam se všichni sejdeme, kdo nepřijde, to si normálně demonstrativně
0: zapíšeme
1: památničku. Prostě ne, tím jsme spolu skončili, Dagu Bedmene, a opravdu tam vás chci všechny vidět, slyšet, víte, že vás všechny poznám.
0: Honzo, uděláme slavný složku, prostě, no? Složku všichni uděláme. Honzo, já jsem strašně rád, že jste byl dneska znovu se mnou a s námi společně s posluchači Rádia Hej na briefingu veřejném přes frekvence Rádia Hej a budu se těšit na ten další. Mějte se krásně, úžasně, ať se daří dnes a těším se, mějte se.
1: Krásný den s veselým rádiem.
0: Děkujeme.

0: Je úplně jasné, že jste zaregistrovali, že jsme odstartovali českou rokovou lajnou scénou. Dimitri Strážná věž, každopádně jdeme dál, ještě nás čeká také skvělá parta Traktor.
1: Radio.

spletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas?

ráno, jsou to oni a zdravíte nás a samozřejmě poznáváte Valda Gang na jednu noc. My se doplníme ještě jednu, je to neskutečný, dneska ty minuty musíme skutečně hodně doplňovat. Harley za okamžik.

0: Chcete nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
1: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Dámy a pánové, otevíráme další čas a také další hodinu, kterou vám přináší stavební holding Interia Pardubice.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno a nejvyšší denní teploty budou 13 až 18 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech kolem 9 a foukat bude většinou slabý vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Rádio Hej!

přeměnuje tak často. Samozřejmě letí a utíká to. Do půl deváté už zbývá zhruba 10 minutek. 8.30 také přivítáme Féteru. Krásnou, skvělou, punkovou kapelu do Fialky Praha.

Další parádní muzika ranního éteru, ranního proudu. S vámi společně v Europe. Těsně před půl devátou. No a to, co znáte, tak to je ta další parta Volbeat.

0: Nebudeme to zdržovat, nebudeme to natahovat. Do Fialky zdravím, zdravím také Prahu. Slyšíme se?
1: Slyšíme se.
0: Haló, slyšíme se, ahoj, ahoj, ano. Zdravím taky. Klidně se kečupe do toho můžeš opřít, já jenom zvýrazním. Tak, jen se do toho opřím i po ránu. Každopádně já zvýrazním, proč se ti takhle, no, říká. To já vlastně vůbec jako nevím, proč kečup, ale prostě to tam máš všude. Nevím, jestli se Jirka, Petr Pavel, Honza, nevím, a v celku to asi nebudeme řešit, každopádně co vím, tak do Fialky jsou pražská punkroková kapela, funguje ta vlastně už od roku 2000 a hlásí se ke klasickému 77-kovému punku. No a kdo vás ovlivnil, tak třeba Ramones nebo Sex Pistols, The Clash a další, hele, ale to bych mohl mluvit já potom už za vás a potom už to můžeme jenom pustit tady domů, ale to já nechci, já chci, abys představil samozřejmě svoji kapelu The Fialky, jako my známe, samozřejmě na to chodíme, kdo má rád tuhletu punkovou muziku, tak to miluje, protože skutečně jednak ten žánr a jednak ten text nebo ty texty berou lidi na festivalech, festiácích, koncertech a tak dále. Hele, předávám slovo, zdravím znovu do Prahy, pojďme se podívat na vaši formaci a na vaši sestavu.
1: No, nazdar, tady Kečup, ahoj.
0: Ahoj.
1: Hele, kamaráde, rovnou to řeknu, já mám jméno Honza, takže to samozřejmě těch Honzů bylo v té době hodně.
0: Ano.
1: Jsem ročník 83, takže bylo potřeba mít nějakou přezdívku, to je jasný.
0: Jasně.
1: A prostě jsem na nějakých 10 letech měl na táboře čutoru, teda respektive neměl čutoru, to jsem oplakal. Místo toho mi maminka dala flašku od kečupu a od té doby mi to zůstalo. No. Ale kečupů je na rokový scéně v Čechách docela dost.
0: Ano.
1: Takže vlastně my jsme taková parta kečupů. Je to docela častá přezdívka.

0: Mě ještě občas říkají kapitán Ketchup, protože jsem pořád takovej hrd do všeho a vymýšlím spousta pitomostí a všichni kroutějí hlavou, ale nakonec, když to dopadne, jak jsou třeba rádi, nebo snad tím někoho i potěšíme.
1: Já si myslím, že vlastně vůbec vaše ročníky, co tam jsou, kluci vlastně posazení v té kapele, tak je úplně obdivuhodný a skvělý, že držíte tuhle tu muziku a neuhnuli jste vlastně z té cesty od roku 2000. To znamená, že my si samozřejmě představíme i formaci, vaši sestavu, pojď na to, klidně Ketchupem představ, kdo tam funguje, kdo tam hraje, na co hraje, pojď na to.
0: Tak jo. Já teda teďka v kapele hraju na kytaru, a mám na starosti teda nějaký skládání textů a muziky.
1: Ano.
0: Předtím jsem zpíval, ale měl jsem poškození hlasivky. Naštěstí mě zachránil náš bubeník Tom, který zpívá výborně. Aha. Takže jeden z hlavních hlasů je od bicích. Ano. Pak tam mám basáka Otu, s kterým jsem dokonce seděl od 5. třídy.
1: Já myslel, seděl, že jste seděl jako v base.
0: Ale máme docela dost crime písniček, který jako na vězení odkazují, ale to jsou spíš historky naštěstí jenom našich přátel. Jo. No a pak je tam ještě Marcel Green, který nás doplnil asi po 8 letech, letos vlastně už je 18 let v kapele, my ostatní jsme spolu těch 27 let. Mm-hmm. No a ten vlastně seděl zase s tím Tomášem, s tím bubeníkem v lavici pouze.
1: Jasně, takže, jasně.
0: No, takže jsme prostě takový spolužáci, akorát dva jsou z Horních Počernic a my dva s Otíkem jsme zase z Modřan, to jsou takový dvě periferní čtvrti Prahy.
1: Já si úplně dokážu kluci představit, kde vy vlastně skládáte ty texty, nebo nevím, jo, jenom takovej odhad, jo, třeba někde na chalupě, nebo v lese, nebo někde třeba, jak říkáš, u táboráku, nebo já nevím, protože úplně, jako bych neřekl, že máte, nebo asi máte jako zkušebnu a tak dále, nebo kde to tvoříte, jak to děláte?
0: Ty texty, jakoby vlastně skládám ty nápady na ně já, no a většinou je to tak, že si nechám vyprávět příběhy, jak teďka od těch kluků z těch Horních Počernic, nebo od Otíka, nebo našich fanoušků. A když mi ty kámoši různý ty příběhy vyprávějí, tak prostě z nich potom já skládám ty texty, jako aby to byl vždycky ten příběh o nich, jo. Takže to je jako základ většiny písniček. No a pak nějaký taky moje, jako samozřejmě zážitky a tak dál. No tak naše písničky nejsou úplně nějaká zase složitá matematika, je to nějaký punk, sex, pivo, přátelé se nebo pouští, je víkend.
1: A to jsou krásné věci.
0: A potom jsou tam samozřejmě už takový ty dospělejší věci, jako že jsme pod tlakem z nějakého celkového života, prostě, že rodiče ti něco jako od tebe očekávají, ale ty nakonec vlastně máš tu cestu svojí.
1: Jasně.
0: No a prostě tady to. A nebo třeba ty crime story, no tak to je třeba písnička Chuligáni 2,
1: ano.
0: Kterou máme zase o našem kamarádovi, který vlastně vždycky zlobíval, ale teď už je to hodnej skinhead, protože má podmínku. No.
1: Je to krásný. Hele, bereš to skutečně ze života a to se mi líbí. Tak to asi má být, nebo určitě takhle má být u punku obzvlášť. Já tady dívám také na alba Průser třeba 2007, víc šance 2008, Kapitán 77. Hele, jsou to všechno věci, které jsme teďka prošli. My si za okamžik také pustíme od vás skvělou věc, kterou už vlastně dávno já tady nasazuju, Černý ovce. Tak to si dáme taky. Nicméně, hele, já jsem viděl Ketchupe, že máš prostě nebo máte jako parta máte spoustu koncertů a jezdíte po republice nebo regionech, pojď vyjmenovat, pojď pozvat, když tě mám takhle féteru, Pražáka našeho, tak prostě zkrátka, kam míříte, kam jedete, co bude kde, o víkendu a tak dále, dopředu.
0: Ja, jasně, takže my teďka pojedeme God Save the Punk Tour 2, to z toho důvodu, že vlastně před dvěma lety jsme tohleto turnéli poprvé a pojedeme to s jednou z, doufám, nebo určitě pro nás největších legend a hlavně super kamarádů SPS.
1: Ano, ano.
0: Takže naprosto základní jako punková kapela česká. Jasně. Takže s ní máme teďka vymyšleno 12 koncertů na podzim. Super. Pod touhletou hlavičkou.
1: Ano.
0: Dokonce je to pojítko je i takový, že vlastně my teďka v tuhle chvíli slavíme 20 let od vydání nějakého EP United, který vlastně odstartovalo Fialky ve smyslu toho, že to byly první písničky, které někoho zajímaly.
1: Ano.
0: Že 6 let předtím to byly jenom demáče a hráli jsme někde po skotech a v hospodách.
1: Jasně.
0: No a rovnou už v tom roce 2006, když už teda vlastně tohleto EP nás nastartovalo, tak jeden z prvních koncertů z takových větších byl na deltě 18 let SPS, kde jsme jim dělali předkapelu tenkrát vlastně 2006 v prosinci. Takže přesně teďka po 20 letech vlastně taky navazujeme na to a celou dobu jsme teda kamarádi a souputníci, jako samozřejmě s dalšíma kapelama Ečka, Totáči nebo naši vrstevníci jako Nešfaleš nebo Starý Pušky a takhle.
1: Ne, krásný, ten nádherný a skutečně ty sestavy takhle, jak to teďka
0: vím. Já jsem to zakecel, já jsem nepozval na ty koncerty. No hele, začínáme v říjnu 2. Budějovice, pak se hnedka přesouváme do Kolína, zase pak bude Praha, dvě rok kafe za sebou, ve čtvrtek a v pátek. Ten čtvrteční koncert bude právě křes toho našeho United, páteční, bude zase takový zvěřinec páteční.
1: Jasně.
0: No, pak budou klasické věci jako Plzeň a Brno a prostě pak nějaký Moravy a tak. No prostě takových těch 12 štací skrz celou republiku.
1: Jako frčíte. Frčíte, jedete. Já jsem to viděl, jsem se na to mrknul samozřejmě, protože jsem potřeboval nějaké, i když tě znám, protože my jsme kdysi v jednom pardubickém rádiu spolu seděli a bylo to takový fakt hodně otevřený a pohodový a dali jsme řeč a dali jsme muziku, takže bezvadný.
0: Jo, a už je to... To jsem ještě při rozhovorech hodně popíjel.
1: To jsme si tam dali nějaké, nevím, co rumíčka, ano, nemůžu teď říkat, tady kolega už nalejvá. Ne, teďka jako nemůžeme, ale každopádně, já jsem strašně rád, že jsi přišel do éteru ranního, takhle krásně brzy, ty takhle stáváš normálně, nebo ještě by spal se, jako jak to má, punker v Praze?
0: Představ si, no, punker, dávno po 40 to má, tak já mám teďka dítě, který vodím do první třídy, tím se mi změnil úplně životní rytmus. Aha. My máme totiž ráno spolu chlapskou chvilku, protože pak já jsem v práci a tak dále, někde večer taky někam jdu a že se tolik nevidíme, takže prostě to ráno, těch 10 minut do té školy nebo předtím do školky, to bylo prostě náš čas a prostě jsme si to tak na se vyhradili, že kvůli tomu já jsem začal vstávat a úplně jsem změnil rytmus, protože předtím jsem roky vstával 9 a prostě v 10 jsem to byl začínal něco jako dělat.
1: Hele, já ti strašně moc děkuji a věřím, že se neslyšíme naposledy, strašně rád tě uvidím na nějakým koncertu, prostě někde venku a tak dále, aby jsme mohli pokecat, rád zase řeč po x letech, budu rád, když znovu vstoupíš do třeba mého ranního éteru, ranního proudu, bude to jen a jen dobře. My teďka jdeme na skvělou muziku, skutečně zase opět hezký punkový nářez, Černý ovce, text hovoří sám za sebe, nemá cenu k tomu něco ještě říkat, pozdravuj kluky, pozdravuj kapelu celkem a já zdravím znovu do Prahy, měj se krásně, užívej a jak jsem zmínil, zase třeba někdy.
0: Určitě, děkuji moc za prostor, všechny zdravím, dejte si to, jsme Černý ovce ve stádě ještě černějších a bude to víc než aktuální pořád.
1: Krásný, děkujeme, Kečup s námi, díky, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Jsme

0: CZ.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Full time rock for you.
8: Rádio Hej.
9: Rádio Hej.
10: Je to tak, je to tady. Krátce po celé podeváte. Vás zdravíme z frekvencí Rádia Hej v České republice. Každopádně další, a to už je finálová část, a finálová hodina nás čeká. Mrkneme za počasím, sledujeme silnice, ale podíváme se hlavně do východočeského divadla v Pardubicích s Petrem Dohnalem.

Dámy a pánové, už příští týden odstartují také reporty s firmou, kterou rozhodně znáte. Která staví nádherné věci, nádherné kousky, okolo kterých jezdíme, a nejen v Pardubickém kraji, ale v celé České republice. Chládek, Tintěra, Pardubice!

0: jdeme v rychlosti ještě za počasím. Lenka, počasí, obloha.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno a nejvyšší denní teploty budou 13 až 18 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech kolem 9 a foukat bude většinou slabý vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

Další skvělá parádní muzika, Kissing Dynamite. No a my se pomalu blížíme zhruba za 10 minutek k půl desáté. A pokud většina z vás, jakože věřím, že ano, ráda chodí do divadel, ale především třeba do Městského divadla v Pardubicích, tedy Východočeské divadlo Pardubice, tak my se tam podíváme přímo s ředitelem tohohle nádherného divadla v Pardubicích, s Petrem Dohnalem, o půl desáté.

Dámy a pánové, máme krátce, nebo víceméně přesně, teď skoro o půl desáté, ano. Vy posloucháte tuhle nabroušenou ostrou kapelu Hard Colony, ale stejně tak s vámi společně a s námi společně už také Petr Dohnal.

0: Ano, je to tady a je tady skutečně ten správný čas, který jsme inzerovali, avizovali, abyste mohli být při radiopřijímačích frekvencích Rádia Hej Praha. A v tuto chvíli samozřejmě zdravím a krásné dopoledne už přejí také do východočeského divadla v Pardubicích. Je tam ředitel divadla Pardubice, samozřejmě Petr Dohnal. Petře, já vás zdravím, krásné dopoledne, slyšíme se.
1: Ano, hezké dopoledne vám i všem posluchačům.
0: Nádherně se slyšíme. Jak jsem říkal, jak jsem zmínil, tak jenom upřesním, opravím naše mikrofony a samozřejmě zvuk a naše frekvence jsme teď nastavili a namířili na východočeské divadlo Pardubice. To, co se bude odehrávat, samozřejmě ta podzimní sezóna nás bude samozřejmě lákat. My se chceme dozvědět od ředitele Petra Dohnala to, co nás čeká v divadle, protože máme z řad fanoušků Rádia Hej také publikum, které velmi rádo do divadel chodí, a máme především i Pardubáky, to znamená, ti znají, ale nejenom z Pardubic lidé dojíždí do východočeského divadla v Pardubicích, protože tam se může skutečně ocitnout člověk z Prahy, z Brna, z Českých Budějovic, Liberce a tak dále. Petře, je to tak?
1: Přesně tak. My samozřejmě rádi uvítáme každého diváka, který k nám přijede, a víme o tom, že to jsou diváci z celé republiky. Samozřejmě především naši Pardubáci a teď především naši mladí diváci,
0: ano.
1: To jsou i vaši posluchači.

0: posluchači. Takže na ty se těšíme po celou sezónu a připravujeme pro ně pestrý program.
1: Petře, vy jako odborníka profik na divadelní vůbec inscenace a tak dále, hry a vůbec i ten marketing a všechno, čím se to teďka stává, že mladší populace začíná chodit do divadel nebo do divadla třeba i k vám?
0: Tak já doufám, že je to ta dobrá zpráva, kdy počítače a mobilní telefony a všechny ty komunikace a sociální sítě se stávají našimi potřebnými záležitostmi a ne tím, že nás budou tyto věci ovládat. Takže myslím si, že ta společnost směřuje správným směrem a že se nemusíme bát v budoucnosti ani AI, kterou jsme teď strašení, a že ji budeme jenom využívat ke svému prospěchu a dál budeme komunikovat. To znamená, že budeme chodit do divadla, protože tam je jedinečný zážitek člověka s člověkem, přímý kontakt, který je opravdu nenahraditelný jakýmkoliv jiným médiem.
1: A to je pravda, protože několik inscenací a her vlastně jsem viděl sám osobně. Východočeského divadla Pardubice jsou nádherné, vtáhnou to do toho vlastně programu. Ty emoce tam jsou úžasně vytvořené hercema. To znamená, pojďme teď se podívat, Petře, s vámi společně na to, co nás čeká. Podzimní sezóna, samozřejmě, jak to bude vypadat?
0: Tak já si myslím, že ta sezona bude celkově žánrově velice pestrá. Vedle komedii a titulů s komediálním potenciálem přichází Dorian a Sibylla, na závěr silné psychologické drama Smrt obchodního cestujícího. Ta malá scéna, o které jsem mluvil, tak ta je opravdu směřovaná na mladého diváka a tam bude ten Dorian a Sibylla. Je to inscenace, možná diváci budou nebo čtenáři znát obraz Doriana Greje, který zpracoval Adam Svozil se svými dalšími dramaturgy a je to současná adaptace tedy Oscara Wilda. Potom se budeme tam moci těšit na Sibyllu, což je autorská inscenace o Marii Sibylly Marian, která možná není tak úplně známá. Je to entomoložka světová, ale její životní příběh bude velice silný a zajímavý a určitě pro mladého diváka. To připravila režisérka Viktorie Vášová. My samozřejmě myslíme i na naše klasické diváky, ano. A to především na ty, kteří mají rádi klasiku, tak přineseme naše Furianty, kteří mají podtitul A kdo je víc, ale zase toho se nemusí bát naši mladí, protože to bude zpracovávat toto téma režisérka Kateřina Letáková, která je známá tím, že ctí klasiku, ale přitom ji velice moderně podává. Postřižiny, to je známé téma, to Bohumila Hrabala zná, jistě každý film, myslím si, většina diváků a také knihu, kterou Bohumil Hrabal napsal a z které vychází náš scénář. Takže ten, kdo zná film a uvidí divadelní adaptaci románu, tak bude jistě mile překvapen, že se dozví ještě něco navíc. Klec bláznů je bláznivá komedie, opravdu, která má ale i vnitřní závažné téma, ale diváci se právě touto formou komedie dozvědí něco víc. Mámení je krásný titul, krásný název, ale ten v sobě skrývá klasiku, a to přímo shakespearovskou klasiku. Takže kdo zná inscenaci nebo zná hru, jak se vám líbí, tak v tom jistě pozná určité momenty. Bude se jednat o velkou love story na motivy právě této Shakespeareovy inscenace. No a nakonec uvidíme Smrt obchodního cestujícího, kterou jsem avizoval a ta bude v režii Martina Františáka, což je jeden z našich nejlepších současných režisérů střední generace a to bude určitě mimořádný zážitek pro všechny generace. Jak jste slyšeli, tady už mi mluvil místní rozhlas, který nás volá na jeviště, ale já bych využil téhleté situace, protože jsme se dnes dozvěděli, že kolega Josef Pejchal si zvrtnul kotníka docela závažně, tak bohužel budeme muset udělat velkou změnu, která se možná dotkne i některých vašich posluchačů, a to je představení Frankenstein, které jsme plánovali na pátek a sobotu, a to bohužel nebudeme moci odehrát. Další informace budeme poskytovat potom na našich stránkách.
1: To jsme, Petře, vlastně asi první médium, které jsme to zaznamenali, přesně vlastně tuhletu informaci, tak za ní děkujeme, samozřejmě přejeme brzké uzdravení, aby zase všechno bylo v pořádku, jinak ten souběh tak her a inscenací, který jsem slyšel, tak Petře, my nebudeme nic jiného dělat, než sedět jenom v Pardubickém divadle, Východočeském Pardubickém divadle a sledovat, protože toho je tolik, že jsem si teď jako tak přihrával v hlavě, kam se to všechno v tom divadle termínově vejde. Ale každopádně jedna hra jako druhá nádherná, nádherné tituly. Vítkovi, nádherné inscenace, nádherné prostředí u vás ve Východočeském divadle. Já tam srdečně zvu naše fanoušky, naše diváky, naše posluchače a tak dále. Samozřejmě vaše věrné fandy Východočeského divadla. Já jenom, protože už asi spěcháte nebo budete spěchat, tak jsem jenom chtěl říct, protože se to uteče, bude to velmi rychle, jak to uteče, se běhne a budou tu Vánoce. Co se děje nebo co se bude dít třeba okolo Vánoc? Nemyslím přímo Štědrý den, ale máme nějaká data třeba prosinec, kde bychom ještě mohli také nalákat v tomto termínu diváka?
0: Tak určitě tam budou tedy prosincové premiéry a to jsou třeba naši furianti, na které ano. Se můžeme těšit. Bude tam spousta improjektů, to jsou takové malé inscenační projekty, ano. Které vytváříme s nejmladší generací divadelní, která přichází do tohoto světa. Hmm. A pak se můžeme těšit samozřejmě na štědronoční zpívání, kde určitě budeme zase vybírat nějaké korunky na někoho, kdo to opravdu ano. potřebuje, většinou to bývá nějaké dítko, které potřebuje třeba na roční rehabilitaci finanční prostředky, ale samozřejmě je to večer setkání s našimi diváky, kde si zaspíváme koledy a strávíme krásnou štědronoční půlnoc. No a na Silvestra můžete vidět vynikající komedii Atomová kočička.
1: Aha. Ano, to víme, že i Silvestr patří vlastně do programové nabídky Východočeského divadla a vždycky je to sranda, vždycky je to zábava a každopádně je důležité se potkat třeba i mezi sebou takhle na ten datum silvestrovský. Petře, já vám moc děkuji, my jsme to nádherně uzavřeli. Jsem strašně rád, že jste měl chvilinku času s námi pohovořit, posedět v éteru na vlnách, na frekvencích Rádia Hej Praha a budu se zase určitě těšit někdy příště s vámi naslyšenou. Mějte se krásně a přeji děkuji úspěšný den.
0: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkujeme.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Hej, tady Ivoš z kapely Café 80. Všem, kdo rádi

0: Rock for you.
1: Dámy a pánové, ať chceme nebo ne, tak jsme ve finiši. Jsme ve finále dnešního ranního éteru, ranního proudu. Samozřejmě tímto také zdravím na dálku Aleše Konopku, který věřím, že je připravený. Nebudu říkat, že nevím. Já zkusím říct, že je připravený s vámi být krátce po celé po desáté.

jak se říká, skoro uzavírá Bon Jovi. Nějakých 11 minutek nás dělí od 10. raní, no dopolední vlastně. Ale raní proud, raní éter, který vám přináší stavební holding Enteria Pardubice a bude za chvilku u svého závěru konce. Proto vás všechny poprosím, to, co držíte v rukách, tak zvedněte nad hlavu. Karle, nesměj se. Tak dobře, já to vymenuju, co máte zvednout nad hlavu, co máte v ruce. Hodinky, telefony, zapalovače. Je to tady. A teď byste dalo říct, nebo chtělo byste mě říct, a končí, dámy a pánové, rok 2026. A zítra už 27. Ale a proč ne? Když se podíváte do prodejen, tak tam už vidíte koule, vančičky, oznovy, stromečky. Tak proč si neudělat Silvestr právě teď? Každopádně, hele, fešáci, mějte se krásně, užívejte dnešní den a zase zítra. Zítra ráno. No a Aleš Konopka, ten přijde. Já věřím, že už tam je po 10.

0: profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18. hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
2: Máš rád rockovou muziku první jakosti? Hudební rockový novinky a zprávy z rockového světa? Zajímají tě tipy na akce, rockový koncerty a festivaly? Tak poslouchej v pondělí a ve středu po 10. hodině a v úterý, čtvrtek a pátek po 9. hodině Rádio Hej a živé vysílání z opavského studia s Alešem Konopkou. A nezapomeň, že rock má jen jedno pravidlo. Muzika musí být puštěná na plný koule.
3: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.

0: Připoutej se. Teď.
1: Hey Radio CZ.
2: Dobré dopoledne, kamarádi rockeři a milé rockerky, máme vystřídána studia. I Milan Krčil, naš ranní ptáče, už dnes dovysílal ranní jízdu a tímto ho zdravíme a děkujeme. Těšíme se zase na zítra. Je něco po 10. hodině a pokud už máte za sebou ranní chaos, kafe i první pracovní povinnosti, tak teď už máte, nebo můžete trochu zvolnit. Je tu s vámi pro toto dopoledne Aleš Konopka a Studio Opava a čeká vás pár hodin dobré muziky, zajímavostí a hlavně pohodové společnosti. Ať už sedíte v kanceláři, nebo řídíte, či makáte ručně, nebo si prostě užíváte svoje dopoledne doma, Radio Hej hraje právě pro vás. Takže žádný stres, volume doprava a jdem na to. Tohle je vaše dopoledne na Rádiu Hej a nyní i s kapelou Kissin' Dynamite.

0: Kapela Magnum a dobrou společnost vám dělá Rádio Hej. Ale taky naše Lenka Rosnička přináší nám právě teď počasí. Pojďme se tedy podívat na oblohu.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno a nejvyšší denní teploty budou 13 až 18 stupňů Celsia. Na horách v tisíci metrech kolem 9 a foukat bude většinou slabý vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Děkujeme, Leni. No a přátelé, my se budeme samozřejmě teďka zabývat další muzikou, Volbeat nebo Whitesnake a taky Tublatanka na rádiu Hey.

0: stále ladíte rádio, hej, přátelé, kamarádi. Teďka se podíváme na kapelu Tublatanka, respektive na Máťu Ďurindu, toho všichni znáte, že jo. My ho stále vnímáme jako věčně mladého rockera s kytarou, energií a nezaměnitelným hlasem, ale faktem je, že Ďurinda má už 64 let. Na hudební scéně se pohybuje celá desetiletí, ale zmíněný čas jako by se ho pracovně ani nedotkl. Dodnes aktivně koncertuje, tvoří a zůstává výraznou tváří slovenského roku. A jeho jméno je neodmyslitelně spojeno s kapelou Tublatanka. Ale začínal mimo jiné s kapelou Nervy. Nervy to byla první vážnější skupina v závěru gymnázia, kde chodil. No, já vám přečtu, co tady napsal. Hrál jsem v ní s kytaristou Andrejem Šebanem, který byl mým spolužákem, a se zpěvákem Mariánem Grexem. Hráli jsme převážně zahraniční i naše skladby, zahráli jsme si na několika vesnických zábavách a tady jsem okusil první venkov. No a jak dodal, právě vyhazov z této kapely pro něj znamenal nový start s Tublatankou. A je za to rád. Grexa mě z kapely vyhodil se slovy: Máťo, ty se ulíváš při nošení aparatury, končíš v kapele, hotovo. Dobře udělal, Marián, děkuji mu, říká dnes s úsměvem Ďurinda. No a právě tento moment se nakonec ukázal jako jeden z nejdůležitějších zlomů v jeho hudebním životě, protože si založil Tublatanku, ano. No a na rádiu Hej si teď zahrajem tuto kapelu. Skladba se jmenuje Žeravé znamení osudu.
1: Hej, hej! Rádio Hej.
2: Perfektná muzika.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Hej lidi, posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hraj.

0: Kdo by nepoznal Deep Purple, že jo? Perfect Strangers. Rádio Hej je stále s vámi a je s námi taky Petra, která dnes pro naše posluchače za volantem hlídá, jaká je situace v dopravě. Tak pojďme se na to mrknout. Poslouchejte dobře, milí řidiči.
1: Dopravní expres.
2: Dopravní nehoda kamionu se stala na dálnici D1 u Brna na 197. kilometru ve směru z Vyškova na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. A dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na 9. kilometru z Prahy na Hradec Králové na dálnici D11. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. A kolona vozidel vás zdrží okolo 15 minut na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem. Z důvodu omezení budete popojíždět od Prahy po 5. kilometr. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Děkujeme, Petro, za tyto důležité informace. No, když už jsme u toho, přátelé, tak jsem se tak zamyslel a říkám si, že jedinou výhodou, že podražil opět benzín, je, že dneska natankujete za 5 kilo mnohem rychleji než kdykoliv dříve.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: Anna K. a její pohádka na rádiu Hey. No, jako dítě jsem měl rád pohádky, i dnes, přiznám se, je sleduju nebo poslouchám v rádiu. Rodiče mi taky vyprávěli pohádky, když jsem byl malý kluk. A nejraději jsem měl pohádky od mého táty. Například ta o odčervené karkulce.
1: Vítáme vás v našem relaxačním centru. Zaujměte pozici lotosového květu. Teď uchopte své pivo a napijte se. A nyní relaxujte při poslechu nebeské hudby, která právě přichází na vlnách rádia Hey! Hey!

Chceš být duševně čistý? Tak relaxuj při poslechu Rádia Hej.

0: www.rockyforest.cz.
1: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
2: Haló, je tam někdo?
3: Radio Hej hledá nového moderátora.
4: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
5: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
6: Bylo 11 hodin. Posloucháte
7: Hej Rádio.
8: Full time, rock for you.
9: Hej Rádio. Hej Rádio.

kapela Traktor a Antikvariát nám právě teď hraje na rádiu Hej. No a my jsme už v poslední hodině dnešního dopoledního středečního vysílání tady z Opavského studia. S vámi je stále Alda. Máme 11 hodin a 5 minut. No a za chviličku se podíváme, kdo má dneska svátek, budeme blahopřát. Ještě jednou se mrkneme na počasí, taky dopravu pohlídáme a dalších spoustu informací vám sdělíme. Tedy doufám, že je pro vás zajímavých. No a co se týče muziky, tak Miniva nebo třeba Pearl Jam a taky Dragony na rádiu Hej v příštích minutách. Tak si to užijte.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno a nejvyšší denní teploty budou 13 až 18 stupňů Celsia. Na horách v tisíci metrech kolem 9 a foukat bude většinou slabý vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

0: Láďa Křížek, kapela Citron, Kráska a Radegast. A když jsme u té krásy, kamarádi, tak jak víme, některé ženy bojují proti vráskám různými kosmetickými přípravky, nebo chodí do salonu krásy, nebo dokonce i plastické operace podstupují a je to drahé, kamarádi. No a já, abychom u mé ženy za tyhle zbytečnosti ušetřili, vyšrouboval jsem v koupelně žárovku.
1: Hey Radio CZ.
0: A prachy jsou doma. Money, money, money.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: hejradio.cz.
1: Dobrá zpráva, přátelé, je, že dneska je středa, takže se nám to půlí, tudíž už zbývá pouze polovina tohoto pracovního týdne. Dneska máme 23. září. A co se týče jmenin, tak ty mají dneska Berty a Bertíny. Co se týče tedy původu a významu jména, nebo jmen, těchto jmen, protože pro obě platí totéž, že jsou to ženské křesí jména s německým původem. Byly odvozeny ze staroněmeckého slova berat, které se překládá jako zářící, skvostná nebo taky skvělá. Staročeskou podobou tohoto jména je jméno perchta, které má v podstatě stejný význam. Děvčata, gratulujeme vám, přejeme vám všechno nejlepší. Hlavně to zdraví, hlavně to zdraví. No a užívejte si dneska svůj den, jak jen to nejlépe jde, s dobrou náladou. No a třeba tu dobrou náladu podpořte nějakým tím frťanem.

0: se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.

0: Pohodička, klídek a nohy v teple s kapelou Kiss právě teď na rádiu Hey. V tento krásný u nás zamračený den slaví 77. narozeniny Bruce Springsteen. Bruce Frederick Joseph Springsteen, zvaný The Boss, je americký rockový skladatel, zpěvák a kytarista. Bruce během 6 desetiletí vydal 21 studiových alb a většina z nich vznikla ve spolupráci s doprovodnou kapelou E Street Band, která ho provází od roku 1972. Za rádio Hey a jeho fanoušky gratulujeme Bruceovi Springsteenovi a dáme si Streets of Philadelphia.
1: Rádio Hey.
2: Rádio Hey.
3: Rádio Hey.
4: Rádio Hey.
5: Rádio Hey.
6: Rádio Hey.
7: Hey.

0: Dopravní expres.
1: Kolona vozidel vás zdrží okolo 20 minut na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem. Z důvodu omezení budete popojíždět od Prahy po 5. kilometr. A dopravní nehoda nákladního vozidla se došetřuje na dálnici D1 na 197. kilometru z Brna na Prahu. Projíždějte opatrně. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 budete popojíždět vlivem hustého provozu okolo 15 minut od 7. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

11 hodin 52 minuty. A tudíž se musíme loučit, nedá se nic dělat, no, je to tak. Středeční dopolední éter končí. A vy buďte v pohodě, přátelé. Mějte se fajnově, mějte se krásně. Zítra se uslyšíme zase. No a pokud se vám zdá, že už se nemůžete mít hůř, představte si třeba, že máte alergii na pivo.

0: Kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

0: posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase.
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
2: Haló, je tam někdo?
3: Radio Hej hledá nového moderátora.
4: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
5: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
6: Bylo 13 hodin. Posloucháte
7: Hej Rádio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey, on Hey Radio.
8: Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na rádiu Hej i na podzim zábava klíčí.

Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. Ať je vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat. To má smysl.

0: Je tam někdo?
1: Rádio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 14 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Classic rock radio from the days of my youth. Hej, hej, hej. On Hej Radio.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Zářijový číslo magazínu Spark okupují Anthrax, který nedávno vydali nový album Cursum Perficio, a v dnešním Marotovorej si tuhle desku poslechneme. Užijte si Anthrax a přeju všem kvalitní poslech.

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

konce dnešní díl byl věnovaný Anthrax, který nedávno vydali z Brusu nový album Cursum Perficio. No a pokud máte Anthrax rádi, tak si určitě pořiďte zářijový číslo magazínu Spark. Anthrax jsou na titulní straně a uvnitř s nima najdete rozhovor. To je ode mě dneska všechno, mějte se dobře, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno, taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se dobře.

0: Ahoj, rokeři! Zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
1: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time, rock for you.
7: Radio Hey. Radio Hey.

0: středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě a ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
1: Hezké odpoledne, od mikrofonu Rádia Hyva zdraví Petr Havel, je 15 hodin nějakých 13 minutek a my jsme vlítli do naší společné tradiční dvouhodinovky, která bude nabitá samozřejmě muzikou, a to je jasný, na to jste zvyklí, samozřejmě taky budou nějaké informace a pozvánky, tak jak tomu je každou středu mezi 3. a 5. Začneme dneska samozřejmě tradičně počasím, pojďme na to. Zítra, jaký by měl být den, tak denní maxima se budou pohybovat někde mezi 17 a 19, ale pozor, večer budou někde okolo 5 až 7 stupňů Celsia, takže ráno bude chladné. V pátek bude slunečný a příjemný den, teploty budou se pohybovat někde okolo 19 až 22. No v sobotu by to mělo být úplně fantastický, protože celý den bude jasný a až maximálně polojasný a teploty mezi 20 až 22 stupni. No a co se týče neděle, tak ta se lehce zatáhne, přijdou nějaký mraky a taky se trošičku ochladí, ale pořád, berte to tak, když už je podzim, pane bože, muselo se trošku ochladit, což se taky stalo. Jdeme za muzikou, kdo tady bude, třeba One Desire anebo Meatloaf, tak jsme moc rádi, že jste s námi na rockové vlně Rádia Hej.

Douší vám zní Radio Hey, to byly Kings of Leon na You Somebody. My se teď podíváme trochu do historie, na naše pravidelné retro okénko. Dnes je 23. září, tak co se dělo v minulosti přesně v tento den, tak třeba v roce 1938 nastala mobilizace Československé armády. Logicky v reakci na hitlerovské ohrožení vyhlásila československá vláda všeobecnou mobilizaci a během 24 hodin se do zbraně přihlásilo 1,2 milionu mužů odhodlaných bránit republiku. V roce 1907 byl založen a položen stavební kámen divadla na Vinohradech, který samozřejmě dodnes patří k vrcholům české divadelní scény. No, ve světě v roce 1846 byla objevena planeta Neptun. V roce 1980, to je teda 46 let zpátky, to je v tomto kontextu nedávno, proběhl poslední koncert Boba Marleyho, ten legendární král reggae, odehrál svůj poslední koncert v Pittsburghu, v Pensylvánii, a to ještě předtím samozřejmě, než ho umlčela zákeřná nemoc. No a skvělý den byl pro milovníky Nirvány v roce 1991, což je 35 let zpátky, protože vyšla jedna z nejdůležitějších, nejikoničtějších desek v historii roku, single Smells Like Teen Spirit. Doslova přes noc zničil veškerou éru hair metalu 80. let a odstartoval celosvětovou horečku zvanou grunge. Takže si dáme teď, co myslíte? Co jiného bychom se teď mohli dát než Nirvánu?

Ladíte Rádio Hej, tohle to nebyl nikdo jiný než Olympik a Bombardák. Mimochodem, pokud byste chtěli na Olympiky vyrazit, tak nejbližší možnost, dívám se do jejich kalendáře, máte možnost 28. To je vlastně v pondělí na státní svátek v Praze na Proseku v rámci Svatováslavské poutě a Olympik by měl vystoupit v 16 hodin. Tak a teď pojďme na partnera našeho vysílání, portál QRTicket. Každý týden vybíráme z portálu nějaké zajímavosti a teď jsem si říkal, že už je taky nejvyšší čas podívat se na to, co třeba pořídit možná už jako vánoční dárek s předstihem. Tak kam byste mohli teďko vyrazit, tak je třeba na hokej, protože v tom portále je z toho spousta kam vyrazit, ale taky třeba můžete vyrazit za vůní benzínu a pokud byste chtěli třeba někomu pořídit fakt jako luxusní dárek, tak můžete vyrazit přímo na Formuli 1. Už teď jsou k dispozici termíny pro příští rok, takže koukněte portál QRTicket.cz, není jen o akcích, ale i o vůni těch nejrychlejších formulí na světě. No, co se týče akcí, tak těch je tam celá řada. Minulý týden jsme avizovali civilní obranu v Lucerně, která proběhne 14. listopadu, to je zanedlouho, také můžete vyrazit třeba na Kex do Sázavy, což bude velmi zajímavý koncert, akustický koncert, to je k sezení, takže tam samozřejmě je potřeba ty vstupenky rezervovat o to dřív a o to rychleji. No a nebo třeba Valda Gang a Alkohol, tak to je 10.10. v KD Želiv, taky velmi osvědčená dvojice na tomto rokovém místě. A mimochodem, když jsme u KD Želiv, tak si taky pište termín 13. listopadu, protože to tam dorazí Tublatanka. Těch akcí je tam celá řada, dívám se třeba i na Lahvátor, který bude slavit 30 let ve Struhařově. No, megakoncert Turbo, Kex a tak dále a tak dále. Běžte na portál QRTicket.cz. Mluvili jsme o civilní obraně, tak si pojďme dát, co dokáže chlap.

0: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
3: Hezké odpoledne, je 16 hodin, jedna minutka k tomu a my jsme se plavmo přehoupli do druhé naší společné vysílací hodiny. Od mikrofonu má zdraví Petr Havel. Tak na co se můžete těšit v této hodině, tak je to, že půjdeme třeba za hokejem, půjdeme se podívat samozřejmě za fotbalem, tak jak to děláme pravidelně, ale teď se podíváme do kalendáře, abychom zjistili, kdo dneska slaví nějaký ty narozky z veřejného prostoru, koho znáte nebo byste mohli znát. A začneme třeba u Martina Hoffmana, velmi populární herec, který dnes slaví 48. narozeniny. Samozřejmě nezapomenutelný je ze seriálu Most, ale není to herec jedné role. Je to skvělý herec. Každopádně Jiří Helekal slaví také. Tomu bude skoro 80, český zpěvák, muzikant a multiinstrumentalista. No a ve světě slaví třeba Boss, Bruce Springsteen. Dnes je mu 77 let. Takže každopádně, ať něco slavíte dneska, ať je to cokoliv, svátek, narozky, nebo ať máte jakýkoliv jiný důvod pro to dneska slavit, tak přijměte gratulaci od celého týmu Rádia Hej i vy. A já vám posílám nikoho jiného a nikoho menšího než právě Bose.

Posloucháte Rádio Hej. Slíbil jsem vám, že půjdeme se podívat za hokejem, tak pojďme na to. Nejvyšší hokejová extraliga je takzvaně v plném proudu. No, v plném proudu. Jsou za námi tři kola. Takže aktuálně na špici Třinec, druhé Kladno, třetí Budějovice, obhájce Dynamo Pardubice je na čtvrtém místě, Litvínov, Boleslav, Sparta, Liberec na osmém, devátá Kometa, desátá Plzeň, Vary, Mountfield, Olomouc a na posledním místě bez bodu zatím Vítkovice. To se všechno může změnit už čtvrtým kolem, no, které se bude hrát v pátek 25. s jednou výjimkou, a to je Hradec Králové, který hraje zítra od 18 hodin s Libercem. V pátek se začne hrát v 17 hodin v Třinci, kam přicestují Vítkovice, takže tam máme severomoravské derby. Mladá Boleslav přivítá Pardubice, to budou mít těžký, Litvínov Spartu, to nebude o nic lehčí, Kladno z Plzní, to je taky takový klasický tradiční duel, Karlovy Vary budou hrát s Budějovicemi. No a Olomouc přivítá Kometu, to se bude hrát od 18 hodin. Takže pokud chcete vyrazit v tom prodlouženém víkendu na hokej, tak do Třince, Boleslavy, Litvínova, na Kladno, do Varů, anebo na Hanou do Olomouce. My jdeme zpátky za muzikou, dáme si Nordic Union, It Burns. Jsem moc rád, že jste s námi na rockové vlně Rádia Hej.

Ladíte Radio Hej, tohleto je Johan Hölzl alias Falco a jeho Jenny. Tahleta píseň dost kontroverzní, taky jednu chvíli byla úplně zakázaná, tak ale myslím si, že patří mezi stálice od roku 85, je mezi námi a myslím, že nás všechny baví. No, mimochodem server The Telegraph hledal song 70, což samozřejmě je taky dost těžký, protože 70. léta byla hodně plodná na muziku. Nicméně dali dohromady nějaký seznam 20 nejlepších, no a vezmeme to od 5. místa. To jsou The Kings a Lola. Na 4. místě se umístil John Lennon a jeho Imagine. Na 3. místě Gloria Gaynor, I Will Survive. Na 2. Bob Dylan a jeho song Tangled Up in Blue. No a kdo myslíte, že byl první? Nikdo jiný to nebyl než David Bowie a jeho Life on Mars. No, je to vždycky samozřejmě subjektivní, ale takhle zkrátka dopadla tato anketa portálu The Telegraph. Každý na to může mít jiný názor. Byly tam i takové pecky, jako třeba Led Zeppelin Stairway to Heaven nebo Bruce Springsteen a jeho Born to Run a tak dále. No, každopádně, co se líbí vám, je určitě muzika, kterou vám tady hrajeme na rádiu. Hej, a my v tom budeme pokračovat. Je tady Ed Guy, Lavatory, Love Machine.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kář Řezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kář Řezivo, Týnec nad Sázavou.

Ladíte Rádio Hej, jdeme do finále, je 16 hodin 40 minut, pomaličku se budu s vámi loučit, protože samozřejmě tradičně už od 17 hodin tady bude Matěj Lipský a jeho Krokodýl. My si dáme teď AC/DC a Hell's Bells. Mimochodem, jedna taková pikantérie k této skladbě, tak začíná samozřejmě ikonicky zvonem. Kapela chtěla opravdu bronzový zvon, jenže když se nahrávalo, mimochodem bylo to v Leicestershire, tak okolní ptactvo neustále zvukařům rušilo ten ikonický zvuk. Samozřejmě taky bylo to 85. rok, takže ty možnosti nebyly takový, jako jsou dneska, no ale zkrátka si trvali na tom, takže se nechal vyrobit a odlít bronzový čtyřtonový zvon a v improvizovaném mobilním studiu, kde byl zavěšený na jeřábu, se teda nahrál ten správný zvuk, který vám za chviličku hned pustím. Každopádně Petr Hal se s váma loučí, já se s váma budu těšit zase za týden ve středu ve 3 hodiny. Mějte se skvěle, ahoj a čau.

Tak nám to zase uteklo. Středeční odpoledne na rádiu Hej je pro dnešek u konce. Díky, že jste poslouchali. Dnešní dávku roku a povídání pro vás připravil Petr Havel. Zůstaňte s námi. Rádio Hej hraje dál 24 hodin denně. A nezapomeňte, příští středu jsme tu znovu. Středeční odpoledne na rádiu Hej, vaše pravidelná roková jízda. Rádio Hej. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
2: Haló? Je tam někdo?
3: Radio Hej hledá nového moderátora.
4: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
2: Radio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Bylo 17 hodin. Posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Full time rock for you.
8: Rádio Hej. Rádio Hej.
9: What is love? Nebuďte smutní, že leté v piči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

0: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi Rock Opera CZ.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey.

0: Pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time, rock for you.

Hezký a přemně večer, milí posluchači. Máme tady středu. To znamená, že rokovou středu a od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Než se dáme do rokový středy, tak tady máme co? Tak tady máme otevírák večera. Otevírák večera, dneska nějaký hezký Big Beat bychom si mohli vybrat, takže co bychom tak mohli zkusit? Třeba Iron Maiden nebo něco podobného? Tak to dáme, no, když Iron Maiden, tak Iron Maiden. Tady jsou...

Tak, milí posluchači, a máme tady kalendář. Kalendář začneme dneska rokem 1930, co se teda událo v dějinách hudby 23. září. Mimochodem první podzimní kalendář letos. Tak jo, takže v roce 1930 se narodil 23. září Ray Charles.

V roce 1943 se narodil 23. září Steve Booney, což jsou Lovin' Spoonful, tady je máte.

A pak tady máme rok 1944. To se narodil Ivan Martin Jirous, mezi přáteli, jak víme, nazývaný Magor. A to jsou Plastic People of the Universe. Dáme si něco extra speciálního od nich.

My žijeme v Praze, to je tam. No vidíte to, Magické noci a Plastic People of the Universe. Dále tu vidím rok 45, to se narodil Ron Bashu 23. září. To jsou Iron Butterfly.

Pak by tady byl Neil Smith. Neil Smith, narozen 23. září a chlapík, který byl teda, který hrával především teda u Alice

V roce 1948, 23. září, se narodil Dan Toler, mezi přáteli nazývaný též Dangerous, to byl nějaký divoký hoch, a ten hrával v kapele Allman Brothers Band.

Tak se podíváme o kousek dál. V roce 1949 se narodil 23. září Bruce Springsteen. Toho znáte určitě. Netřeba představovat.

Tak to byl Bruce Springsteen a Elvise Presleyho taky znáte. V roce 1957, 23. září, vydal single Jailhouse Rock.

Kdybyste byli 23. září roce 66 v Royal Albert Hall, tak jste byli svědkem zahajovacího koncertu Rolling Stones, jejich prvního velkého turné a notabene v roli headlinerů. Tak si dáme asi Stony.

Tak to jsme měli Stouni a co bych ještě tady další rok nebude, protože budou holky a to rok se neříká, tak dneska ve středu 23. září slaví narozeniny Lita Ford.

Tak co bychom ještě vyhrábli v kalendáři tady, aby nám to tak nějak vyšlo. V roce 67, 23. září, vydávají Doors single People Are You Strange. No a to se nám nějak vejde do celý. Tak to je pro dnešek asi z hudebního kalendáře. Na 23. září všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: A koukám, že nám závodníci ještě nedorazili. Ono je hezky dneska, tak si dali na čas. A využiju toho a mám tady pro vás jednu zajímavou pozvánku na kapelu Detonátor. Takže máme kapelu Detonátor a tato zve všechny rockery a rockerky 26. září do Louňovic pod Blaníkem na svatováclavské slavnosti, kde zahraje v zámecké zahradě, a to přesně v zámecké zahradě budou hrát od 18.30 do 22 hodin, takže od 6:30 kluci do toho budou mydlit až do 10. hodiny. Vstup je dobrovolný a na programu budou český rockový písně i vlastní tvorba. Bude to jízda, tak držte správnou vlnu jako na rádiu, hej. Pochopitelně ukázka musí být, co bychom vybrali. Vybrali bychom Kriminál asi, to je z jejich nový desky, tak si to užijte. Nezapomeňte 26. září na svatováclavských slavnostech v Louňovicích pod Blaníkem, kapela Detonátor v zámecké zahradě od 6:30 do 22.

Tak to bys měl detonátor, kapela zajímavá, stojí za to na ně jít, fakt jsou to dobrý hoši, takže vám hezky zahrajou v Lovnědicích. A mezi tím, co hrál ten detonátor, jo, a kdo rozjel uřícenej úplně do cíle, Libor Zmichovic, a říkal, že by Amarant od Nightwish, no tak když byl první, tak to zahrajem dneska.

Tak to bychom měli, co bychom to měli? Nightwish pro Libora a máme tady Pavla z Křivsoudova, ten to vidí na Merlina Masona. Tak jo.

Tak, to bys měli Marilyna Masona a já tady vidím, dalšího posluchače. A kdo pak to bude? Bude to, a já vám řeknu, bude to Petr ze Sklené, nebo ze Skleného. Takže Petr ze Sklené pro svoji milovanou Nikol vybral Depeche. Tak zdravíme Nikol i Petra ze Skleného a posíláme.

A máme tady Vladěnku, nebudete tomu věřit, milí posluchači. Vladěnka posílá hodně pozdravů s holkama tatínkovi a Hammer kapelu. Jedeme dál.

A zdravíme Vladěnku, Honzíka i děvčata. A máme tady koho? Roková zóna Sedlčany. Nevěřili byste tomu? Tak jo, tak dáme rokovou zónu Sedlčany. A to znamená, že to bude Metallica. Jinak dneska tady bude docela přemetalikováno, jo? Protože je hodně přání na tuhle kapelu. Minule třeba skoro vůbec, ale dneska zase tak metaličku určitě dáme. První teda, která tady zazní, to bude Enter Sandman z proslulého eponymního alba. Zdravíme do rokových zóny v Sedlčanech.

žitelé, ty osvědčená klasika, že jo, eponymní album. My teď máme Metalliku ještě jednou, ale album nové. A bude to paní Edita, zdravíme paní Editu a pouštíme Metalličku speciálně pro ní. Tak jo, tak dáme, tady to je.

Tak to byla metalička, dá se říct, že žánovní. A podíváme se, co tam máme dalšího. Jak to vypadá, tak budeme zdravit pracující třídu, tedy. Ale nebude to Zdenál, ale bude to Tatrovák. Zdenál zdraví pracující třídu z pravidla až později večer. A tak jo, tak pracující třídu, užijte si, bude to Emona Mart.

Zdravíme rockerky ze Slab, který právě poslouchají rádio a říkají: Jeníčku, no doubt, kdyby si měl, bylo by to dobrý.

A máme tady Tomáše ze Zubrnic, píše svých měl lahůdku ve své diskotéce, konkrétně Lord Bishop Rox. A zkusíme se podívat, jestli tu tady nemáme, ale mám všelijaký desky, to byste nevěřili, co všechno. Tak jo, zdravíme Tomáše ze Zubrnic. Hey man, come over here, I want to talk to you.

Takže máme tady, vydržte mi chvilku, já to tady pochystám všechno a máme tady Martina. Martin, cokoliv od Queenu, kdyby nebylo, tak něco podle tebe, no to Queeni většinou bejvají, to jako bychom si nedovolili nemít, že jo, Queeni. Nazdar, bejku, no to je hezký pozdrav, to se mi líbí. A že se jako poslouchají a u táboráku. A prosím, abych pozdravil šéfa Pavla, který tu s námi nemůže být, protože drandí po Evropě v kamionu. Takže zdravíme šéfa v kamionu v Evropě a poslouchá přes internet. No to je dneska dobrý s tím internetem, že můžete poslouchat třeba v Antarktidě. Pakli vám teda nebude zima, že jo, ale to by jsme vás rozehřáli Big Beatem, tak cokoliv od Queenu. Já bych to viděl na nějakou naprostou klasiku, ku příkladu I Want You Back Free. To je jako dobrý, to tak zdravím k táboráku i šéfa v Evropě v kamionu.

Tak a teď tady mám Péťu z Načerace. Péťa z Načerace by rád slyšel kapelu Vosolit. A píseň Vosolit. Vosolit je dobrá kapela, to je taková veselá grupa. 9 z 10 moderátorů doporučuje, ten 10. je totálně hluchý, ale tady to máte.

0: Tak to byla kapela Osolit, píseň Osolit, se to osolili docela dobře, no. Pak je tady jeden z posluchačů, ten se mě ptal, Jeníčku, já jedu do Lounovic na ty svatováclavské slavnosti, jo, a hrajou tam detonátoři, mohl bys doporučit? No to jedině, když jde o Big B, tak doporučím vždycky, že jo. To je dobrá kapela, detonátor, dáme si Zoufalce, tak abyste viděli, do čeho jdete, že jo, to máte jako s tím Pelřimovem, tak si dáme detonátor Zoufalec. Připomínám pouze, že 26. září svatováclavské slavnosti v Lounovicích a hrajou tam od 6:30 do toho kluci budou řezat, tak si to užijte tam. Dokonce to dám s džinglem, když už.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.

0: skupina Detonátor, hezky hrajou kluci, to bude náročný v těch Klouňovicích, teda 9 hodin, považte.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Rádio Hey.
4: Rádio Hey.
5: Na nic si nehrajem.
0: No. Na nic si nehrajem. Já jsem si to tady předříkal, abych to trefil do toho začátku. Píše Vláďa z Mokrý Lhoty, Elvis Costello, cokoliv. No, on má všechno dobrý, to jako, on se to nechá poslouchat. Není to žádný racho, teda moc teda pogovat se o tom přitom nedá, ale jako dobrý, no, já ho rád poslouchám, kluka, tak to dáme, zdravíme do Mokrý Lhoty a posíláme Elvis Costello.

Tak zdravíme do Mokrý Hloty a do hasičárny, dobráky všechny tam. A pak tady máme Marta Mouka Uhlák z Vlašimě. Musel čekat chvilku, protože aby to, ono to stačí, když třeba v kalendáři jsou furt Beatles, tak jestli představte celý večír Metallica, to byste z toho zašedivěli, ale zase Metallica se nechá poslouchat docela dobře. Takže dává Metaličku Marta Mouka Uhlák. Ahoj, zdravím a děkuji. Já taky zdravím Martu Mouku Uhláka. Master of Puppets.

Metalička jako víno a já tady mám Juráška. Jurášek píše, zdravím jedno do studia a snad jsem to napsal správně, no tak určitě to napsal správně, pro Bedřicha, který si dnes, zrovna teda dneska koupil nové auto. Zapíjíme a já děkuji. To ať si užije novou káru, hlavně, aby mu lidi nezáviděli, jo. To je taky problém někdy, že si koupíte auto a každý kouká. No, záleží, jaký to je, jestli je to třeba Maserati nebo Bentley. No tak to jo, to závidějí určitě. Tak se na to podíváme a budou to kapela Venom. Vítejte v pekle, to je hezký název.

Dobrý, vítejte v pekle, kapela Vinum a podíváme se, co tady máme dalšího. Dalšího tady máme, já vám hned řeknu, a píše nám, mě teda píše tady přímo Lucie, píše ahoj Jeníčku. To je hezký, když také děvčata mě píšou ahoj Jeníčku. Poprosila bych o moji oblíbenou Distributed Sound of Silence. Zahrajeme Luci. A za toho Jeníčka jí přidám ještě jingle. To se musí.

Tak to byli Distrubec, zdravíme Luci ještě a pozor, důležitý hlášení teď, pracující třída opět. Jak jsem říkal, jo, Zdenal zdraví pracující třídu, ovšem až po pozdější hodině, jo, Zdenal vždycky, když mají už před koncem druhý směny, tak Zdenal pozdraví pracující třídu, to je jako dobrý, protože pracující třída, co bychom si počali bez pracující třídy. Takže Zdenal dává kabáty, balada o špinavých fúseklích, zahraj pro všechny pracující, no to je, tak jo, takže pracující, přiložte ucho, a to je pro vás tohle, jo, balada o špinavých fúseklích.

Jinak má tady bude ještě za chvíli, tady máme tak jedno pěkné přání a teď pozor, důležité hlášení H spočívá v tom, že Pavel dává pražský výběr. Pavel je zřejmě ten šéf, co jede s tím kamionem zrovna někde po Evropě. Tak zdravíme všechny hochy od kulatý lopaty, to se říká kamionistům, jo? To je těžký živobytí, jo? To není žádná sranda. Ahoj Jeníčku, píše, prosím zahrát pro kamaráda Martina, co se fláká někde u táboráku, mezi tím, co já musím tvrdě pracovat, ale jeho to moc potěší. Pražský výběr, tak co dáme asi, Pražáky, ne? Pražský výběr.

Tak zdravíme Pavla a taky všechny u táboráku, co se plákají, jak píše Pavel. Říkal jsem ty kabáti, jo, o kom se mluvívá, nedaleko bývá, to platí o kabátech. Takže Lukin píše, ahoj Jendo, zahraj, to asi, to dělají, když se píše z mobilu, jo, tak ono to, tak něco napíšete, jo, a ono tam píše něco jiného, a to asi zahraj nějak pivku, asi zřejmě to bude, tak to dáme, no, tak zahrajeme Lukinovi k pivku, kabáti.

Teď mrkneme do Louňovic, za chvíli do Vlačimi. Připomínám ty svatováclavské slavnosti. Hraje tam Detonátor, nesmíte zapomenout Detonátor, Big Bosch tam bude od půl sedmí až do 22, tedy do 10, tak si to tam užijete jistě všichni. Ovšem, teď do Louňovicích zahrajeme kapelu Krausberry a bude to pro paninku z taxíku od Kuby na větvi. Zdravíme paninku do taxíku.

0: Tak zdravíme paninku v taxíku a máme tady Mílu Hesse s Vlašimi. Ano, takhle ještě moment, vydržte mi. To je přání, už je to tady. Míla Hess píše: Honzo, zahraj prosím pro všechny vlašimský rockery od Hesáka, díky moc. A má to být, jestli tady nemá Míla překlep, ale bude to asi ono. Maneuver Various of the World. To by mohlo být. No, když je to do Vlašimi, tak dáme jingle.
1: Big Beat na rádiu, hej, tak to je teda rána.

Dus Motřan, ten píše Beatles, Sergeant Pepsi, respektive tedy kapela klubu Opuštěných srdcí Sergeante Pepsi, nejslavnější rocková deska světa, jedna teda aspoň z nejslavnějších, to je určitě. A jinde prosím tě zahraj tuhle starou dobrou pecku pro všechny, kteří to poslouchali, když nám bylo 17. No to mě tak nějak bylo zrovna. No tak není divu, já teda jsem jako starý, že jo. Já ku příkladu, stáří má spoustu výhod, jo? Člověk jako chytrej, všemu rozumí, do všeho kecá, to je pravda. A zase taky spoustu nevýhod. Já třeba, když jsem si jednou vyšel na procházku do parku a pak jsem zjistil, že nemůžu být dlouho na sluníčku, protože na severní, na mě teda jako na severní straně vyrazil mech, jo, tak zajímavý, jak toho seržanta. Jinak tady ta melodie je na začátku a na konci té desky, jo. Tenhle ten popěv je kapela klubu Opuštěných srdcí Seržanta Pepře a na začátku to plynule přechází do malý pomoci od mých přátel, little help to my friend, jako když jsem v průsledu, pomůžou mě kamarádi. A pak je zase na konci, je kapela klubu Opuštěných srdcí Seržanta Pepře a přechází to plynule do Day of Life, do Dní v životě, což je taky hezký, ale to dáme ten začátek teda. Co vy na to? Zkusíme schválně, co to udělá. To mě potěšilo, já jsem rád, že si skutí z děky můžu poslechnout Beatles. Já si se na ně furt nadávám, že jsou kalendáři pořád, no ale proč by nebyli, tak měli hodně věcí, že jo, to je svatá pravda.

Jenom něco málo informací. Sergeant Pepper je vůbec první deska na světě snad, kdy v té desce byl takový brožurka vložená, tenkrát ještě nebyly CDčka, že? A v té brožurce takový jako velkoformátový to bylo a tam byly texty všech písní a nějaký obrázky hezký. A taky je to, málo kdo ví, že v jedné skladbě se tam hraje na parní varhany, jo. To je na ně vtip, to je doopravdy, jako parní varhany existujou, jo, dokonce to má nějaký odborný jméno a je to, já to taková jako malá lokomotiva, prostě se to roztopí, jako, ale nejezdí to, netahá to vlak, ale hraje to, jo. A když si bude čas, tak vám možná pustím tu skladbu, jmenuje se to Benefice pro pana Kajta, ale teď tady mám sbor fanoušků Jendy Kulíka, no nazdar bazar. Já snad budu kandidovat ve volbách, to by bylo dobrý, ale jenom děkuju, to je hezký, když to tak na to přijde, jak to tady píčou, tak bychom se mohli i nějak domluvit, že bychom šli třeba někam do knajpy, akorát jedna potíž. Já jsem zapřísáhlej abstinent, kdo mě znají, tak to vědí, ale to nevadí, to by se tam něco našlo, ale tak jo, to by bylo v jádru možný a sbor fanoušků by si dal Nirvana, to je dobrá volba, tak když je to sbor fanoušků, tak dáme jingle a nějaký pěkný, třeba nějaký takový těžce americký tady vyberu. A jo, už to tady máme. Tak jo, takže Nirvana, jedna z jejich nejslavnějších desek, i když si myslím, že nejlepší deska Nirvány je ten živák, Nirvana Unplugged in New York, ale tato je taky dobrá. Oni mají všechno dobrý, to... Full Time Rock.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Na nic si nehrajem.
7: Tak zdravím ještě jednou klub fanoušků a pak tady mám Pavlíka Sůzu, našeho VIP posluchače, a ten by rád Blackmore Night, ale tady trošku problém, já zrovna tuhle tu věc nemám. Ono se občas něco stane, že jako třeba některé věci, že jako taky nemáme, ale Blackmore Night bych tady měl, že ale tuhle tu skladbu teda konkrétně, takže bych třeba nabít Pavlíkovi Shadow of the Moon. To je taky dobrá věc. Tak to dáme. Zdravím Pavlíka a posílám.

Pak tady máme Honzu. Honzu, máme tady dva Honzy. Máme Honzu telefonujícího a Honzu píšícího. Honza telefonující je tady, občas se vždycky zavolá. Honza píšící taky sem tam napíše. Prosím kapelu, nějakou pecku od kapely Motown. Pak ty teda myslíme asi oba společně kapelu, která hrála i na legendárním Woodstocku. A konkrétně skladbu Nantucket Slide Ride. Ono to se blbě čte na tom monitoru. A tam myslím, že to má překlep Honza, ale uvidíme schválně, jestli se trefíme. Tak jo, tak to dáme. No. Tohle to je velice slavná kapela to byla. Tak pustíme. No. Zdravíme Honzu píšícího a posíláme.

0: Tak tam jsme měli Mountain, kapela, říkám teda ze sorty super kapel, že těch není moc super kapel, tohle je, patří jedna k tomuto druhu a na Woodstocku vystupovali legendárně, měli tam takový ty velký americký fláky, tam hrali stěžejní, ale to už je dávno. Já se podívám dál, koho tady máme. Petr Málek ze Stranného dává Poletíme kapelu, konkrétně Lokomotivu, pro pana Stejskala. Zdravíme pana Stejskala, Petra Málka též.
1: Pokaždé, když tě vidím, vím, že by to šlo, a když jsem přemýšlel,

Tak to byli Poletíme. Mimochodem Poletíme koncertovali i na festivalu Parník Lokomotiv Benešově, teď co byl minulý víkend. Bylo to tam hezký, ale abych neodbočoval. Jirka Magor, by rád Laibach, Let it be, tak to zkusíme. Laibach tady hrajeme velice málo, jo? To já si myslím, že je to škoda, to je docela zajímavá kapela.

Tak to bychom měli Laibach, milí posluchači. Tohle ta kapela, jako doopravdy zajímavá muzika, ale musíte na to být připravený, jo? Protože někdy jsou to fakt šílený nářezy, ale je to dobrý. Já dokonce mám nějaký desky doma, vinily ještě s ním, ale já teď mám chvilku času, já jsem tady hovořil o těch parních varhanách, jo? Tak si dáme Benefit for Mr. Kite ze Seržanta Pepře, tam ty parní varhany jsou. Jinak když si to na YouTube, tam se to nechá najít, jako tam to vidíte, jak to vypadá ten nástroj. Od takových miniaturních aparátků až teda s kotlíkem, kde se vaří ta voda, až teda po monstrozní, jo, prostě šílený stroje. Jo. Tak jdem na to.

Tak, jinak je to taková zajímavá píseň. John Lennon byl inspirovaný k napsání téhle věci, když někde ve starožitní, v antikvariátě koupil nějaký plakát ještě z viktoriánské doby a tam se psalo na tom plakátě, že artisté a cirkusoví umělci všeobecně uspořádají pro vysloužilého artistu pana Kaita, aby jako že tenkrát nebyly důchody a to, že jo, tak aby mu zajistili jeho živobytí, takže uspořádají benefiční představení, kde budou klauni, artisté, bude tam i krocení divokých šalem a mezi zvířaty tam bude též koníček Jindra, který tančí valčík. Tak to je obsah této písně. A no, Beatles měli takové věci. Jurášek píše Iron Maiden nebo Judas. Iron tady snad nebyli, Judas snad jo, ale já bych dal Judas. Já teď jsem tady našel v archivu velice vzácnou disku z Judas o závod s ďáblem. To je hodně starý a dokonce to hrála taky kapela Gun kdysi a byla to velice slavná píseň, dokonce Mickey Wolek snad kdysi dávno.

Tak dobrý, já ještě přihodím krucipísk zas a zas. A za chvíli budem balit krám, hoši a děvčata.

Tak to bychom měli krucipísk, zas a zas, nadbít bych ještě Halloween. Tohle znáte, to je taky dobrý tohle.

Tak, jak jsem říkal, za chvilku budeme zavírat jednu lehkou na polštář, dá se říct, takovou dobrou noc, United Flower. Kdo máte rádi muziku trochu do ska, tak si užijte.

Jinak United Flower mají pěknou zpěvačku. Hezky vypadá, taky hezky zpívá. Takže dáme si ještě jednu, já se kouknu, jestli tam něco nepřibylo dobrý, takže žádný sirotky dneska nemáme. Co by jsme mohli zahrát? Mohli bychom zahrát třeba něco zajímavého. Tak jo, takže bychom mohli zkusit třeba POD, to je docela rachot, někdy tedy. Tak dáme POD. Já vám poděkuju za poslech a budu se těšit, co máme zítra čtvrtek. To znamená starý desky ve čtvrtek, že jo, a hodinka Big Beatu k tomu. Takže, jak jsem říkal, mějte hezký zbytek středy. Užijte si středu, středa se velice dobře užívá, jak víme. A jinak mějte se fajn a jak říkáme na hajku, to je velice důležitá poučka, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Poslouchám Rádio Hej. Naši při něm vařej.
8: A někdy taky pařej.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně hlubokou noc v této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Docela jsem vás namlsal s tím Benny Goodmanem. Dneska bude spíš hodně moderní, jo. A taky taková zvláštní věc, protože jsem takhle přemýšlel nad těma narozeninama a zjistil jsem, že každý hudebník dojde svýho tady ve Staromsavi, co hraje jazz, to jsem já. Akorát ty, co se narodili v červenci a v srpnu, tak ty ostrouhají, protože máme reprízy a prostě se opakují starý díly, tak to musíme trošku opravit. Dneska jsem se teda rozhodl, že vypaběrkujeme něco z prázdnin. Jedná se celkem o dva umělce, teda o umělce a umělkyni. Tak když se na to podívám, tak první z nich je Don Peterson. Don Peterson je jazzový klavírista, především teda varhaník. Narodil se 22. července roku 1936. A já tady mám s ním hned první skladbu, která se jmenuje Vracím se domů. Hraje fakt dobře, stojí to za to poslouchat.

ještě k tomu pianu. Od dětství hrál doopravdy na piano a později byl ovlivněn dokonce i Earlem Garnerem. V roce 1956 slyšel hrát Jimmyho Smitha na varhany, jako jazzmana tady Jimmyho Smitha, a byl z toho úplně hotový a rozhodl se definitivně a přešel k těm varhanám. Já tady mám skladbu, která se jmenuje Betin pokoj, nebo taky v Betině pokoji. Nechá se to vykládat různě, jo. Mě taky, když jsem byl mladý, jo, tak děvčata mě zvali taky do svých pokojíčků dívčích, ale tam jsme rozhodně neprobírali jazz. Kam já to vedu, lidi? My jsme slušný rádio, my nejsme žádný bulvár, tak žádný prasečiny, tak tady takhle, k Betině pokoji, třeba ho jeho kamarádka nebo přítelkyně Betty pozvala do svého pokojíčku a on jí tam na piano hrál třeba ten jazz, ona mu vařila k tomu čaj a podávala sušenky a on prostě hrál na to piano a teď jí tam vykládal, jak se to v něm vaří, jo, ten, no to znáte to, jazzmeni to tak mají a ona seděla vedle něho takhle na židlice v ústraní a koukala na něj jak na zjevení, jak krásně hraje. No vidíte to, i takhle se to nechá vysvětlit.

Skladbu následující nemá na svědomí Don Peterson, ale Mick Jagger. Tak asi víte, kam vítr vane, tedy ke kapele Rolling Stones. Traduje se, že jednou byli na nějakom zájezdě, turné, jak říkají hudebníci, a prostě skončil koncert a byli v hotelu a tam nezřízeně pařili, no tak hudebníci to dovedou, to kdo se mezi nima pohybujete, to by vám přecházeli oči, co dokážou. Jinak Mick Jagger nějak mu to nesedlo nebo co, tak šel nahoru na pokoj a říkal, radši se vyspím, abych byl čerstvej zase, a vzal si do postele kytaru, brnkal si na ní a pak ho napadlo, že by mohl, tam měl magnetofon, tak to zapnul a nahrával si, že by nějak vymyslel nějaký riff. No a pak usnul. A druhý den to přines kamarádům, teda kapele, co se jako tam vymyslel za riff, a bylo tam nějaký brnkání, pak teda skutečně vydatný a dobrý kytarový riff, a pak následovalo 20 minut chrápání a naštěstí došla páska v tom magnetofonu, ale my si to poslechneme v podání Dona Petersona, Satisfaction.

S Donem Petersnem tady mám ještě jeden kousek a to bude romantický až běda. Jak víme všichni, mladý holky to tak mají nějaká, že bych tomu rozuměl, ale oni to mají nastavený, že oni takhle snějí o tom, jak přijde jednou jejich princ a teď v noci tam skrápějí polštář svými nevinnými slzami dívčími a většinou ono to tak, ta romantika tak nevychází. On ten princ teda jako nějak přijde, ale časem to nějak sklouzne do takového klišé, že on sedí tak v trenýrkách a v tričku, v ruce lahváče a čumí do televize, na fotbal. To jsou konce, co? A ona ta Sněhurka na tom byla teda taky jako podstatně o moc hůř, jo? Tam byla ta babice, ta černokněžna, ona ji nemohla vystát, tu Sněhurku, protože Sněhurka byla mladičká, krásná, kdežto babice černokněžna to už měla hodně dlouho po sezóně, že ženský to Češce nesou, milé posluchačky, prominou, a ono to dopadlo tak, všichni dobře víme, já si to jako dítě pamatuju, mě to taky četli, jsem byl malej, jo, tak babice přišla, dala jí jabko Sněhurce a chroupej, Sněhurko, chroupej, je to zdraví, vitamíny v tom jsou, dej si. No víte, jak to kousla a bylo vymalováno, jo, a nakonec ještě ty trpaslíci z toho dostali nějak a nakonec to dobře dopadlo, ten princ doopravdy přišel a protože v pohádkách v té době v těch hradech nebyly televize, ani ještě se nehrál fotbal, tak se jí věnoval po celý život. No vidíte, jak je to dobrý. Takže si dáme Sněhurku a zmíním se ještě teda, že tam uslyšíte Sonnyho Shifta na altovej sax a pak je tam Billy James na bicí. Ten bicista tam za těma škopkama tak jako dělá, že tam vůbec není, jo, ale ono je to dobrý, jo. Ono zase má tam svoje místo, ten jak hraje na to ságo, na tu altku, tak je naprosto boží, jo, to je, poslechněte sami. Jinak Don Peterson tam vane na ty Hammondky a já jsem to třeba slyšel od Dave Brubecka, tuhle tu věc o tom princi ze Sněhurky, ale tam to udává grády, jo, ale tady je to takový, jak bych vám řekl, decentní, nepředvádějí se tam, dobře se to poslouchá, je to dokonce i dlouhý, fakt je to dobrý, no, ostatně posuďte sami.

Když se na to podíváte, tak je to takový, teda poslechnete, sorry, tak je to takový krásně čitelný, nádherný. Já si myslím, že je to jedna z nejlepších jazzových sněhůrek, co mám ve svém archivu. A ten David Brubeck tak není špatný, ale to je trošku zase o jinom. Ono je, já mám rád takový ty srozumitelný jazzmeny, to máte nějak co přijde nějaký, jo, třeba kombo a teď tam jako hrajou nějakou svitu třeba jazzovou a pět minut, 10 minut nevíte vůbec, o čem to bude, pak se to nějak rozjede a nakonec tam poznáte, že to je variace na nějakou velice známou věc, no ale to tady nebudeme rozebírat. Já jen připomenu, že Don Peterson měl taky problémy s drogama, jinak parťáky a kolegy muzikantský moc neměnil. Nahrával taky hlavně u společnosti Prestige a později taky Muse Records a ke konci se přestěhoval do Gary, do města Gary ve státě Indiana a když byl v té Indianě, tak pak už se mu hodně zhoršilo zdraví a odešel do jazzového nebe ve Filadelfii a to 10. února 1988 ve věku 51 let. A aby jsme neudělali z těch zářijových Slovenců sirotky, tak jednoho aspoň dneska připomenu a je to Ray Charles. Tady ho máte.

Tak to bychom měli Ray Charles. Narodil se 23. září 1930, zemřel 10. června 2004 ve věku 70.

by taky, kdyby žil, že oslep, tak pak se věnoval té muzice velice dobře. Možná být třeba slavný inženýr, kdo ví. Když jsme zahráli tu Georgi v mých vzpomínkách, tak si to dáme ještě jednou s Evičkou Olmerovou. Ta mimochodem se nenarodila ani v září, ani v srpnu, ale odešla do hudebního nebe 10. srpna 1993. Mimochodem, bolševik se na ní podepsal hrozným způsobem. To se nedá odpustit, co jí provedli všechno. Tak si dáme tu Georgi v mých vzpomínkách s Evičkou Olmerovou. V jednom tahu přihodím Černou káru, protože to je Chrám i tvrz z jejího repertoáru.

Ježíši, čas běží a já se tady vykládám, tady jak kniha. No, co bychom ještě dali? Začali jsme dneska Benny Goodmanem, konkrétně to byl Kingport Stump, tak dáme s Benny Goodmanem Chrám i tvrz všech bluesmenů, St. Louis Blues. No, vidíte to a máte to. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech a při příštím starém co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

Poslouchali jste 238. díl pořadu Starý pes hraje jazz.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Pane docente, tak už je to tady.
8: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
7: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
8: Přehrajte mi to ještě jednou.
9: Rock on air every.
8: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si...